0: Zíber.
1: Rozumiem. Veď je to pesnička.
2: No.
1: A ste v nej všetci siedmi. Siedmi trpaslúšikovia. Tak si ju konečne zaspievajte celú. Ja vám k tomu zahrám tuto na gitare. Vysím vám tu na stene.
2: Aká gitara? To je preca rajnica na vyprážanie hudby. Pesnička.
1: Vy ste ale čudní. Hovoríte o hudbe, ako by to bolo vaše jedno.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.
2: Tři muži, tři inspirativní rozhovory. To vás dnes čeká při poslechu českého magazínu. Seznámíte se se stálým hostujícím dirigentem Státní filharmonie Košice Tomášem Braunerem, dobrodruhem a novinářem Ivanem Březinou a prostřednictvím kurátora Martina Dostála se podíváte také na novou výstavu Jiřího Koláře a Ladislava Nováka ve Slovenské národní galerii s názvem Pocta mouchám, pavoukům, rybám, myším a psům. Od mikrofonu vás vítá Lenka Samueli.

0: Od letošního podzimu se Státní filharmonie Košice pyšní novým stálým hostujícím dirigentem. Je jím Tomáš Brauner, který patří mezi nejvyhledávanější odborníky své generace. Pražský rodák v letošní již 57. sezóně Košické filharmonie uvedl 5 koncertů. Jaká byla jeho cesta do východoslovenské metropole a co jeho funkce obnáší?
1: Moje první návštěva Košické filharmonie se datuje, myslím, že roku 2012, 13, 14, teď si to úplně přesně nepamatuju. A to bylo moje první seznámení s filharmonií, pak přišel nějaký čas, kdy jsme se neviděli, ale řekl bych, že už vlastně třetím rokem jsem pravidelný host filharmonie a jsem za to velice rád. Být hlavním hostujícím dirigentem Státní filharmonie Košice je za prvé velká čest, velká zodpovědnost a je to výzva. A z důvodu, že to není jeden koncert za sezonu, ale máte přislíbeno a vlastně dáno 3, někdy 4 koncerty v sezóně a já v tomto případě 4. A už je to o tom, že nějakým způsobem máte vliv na nějakou svoji vizi, nějakou svoji dramaturgii, kterou byste chtěli, nebo kterou bych já rád předal nejenom orchestru, ale i publiku. A tato funkce vlastně je o určité zodpovědnosti tak, aby, protože si vás ten orchestr vlastně svým způsobem zvolil do této funkce, tak musíte, nebo rád bych předal orchestru to, aby to mělo další vývoj a další nějaký posun, nejenom pro orchestr, ale i pro posluchačstvo, pro dramaturgii a je to něco odlišného, než když jenom hostujete jednou nebo dvakrát za sezonu, protože tady už se vlastně výrazně přikláním a vlastně i nějakým způsobem formuju tu dramaturgii těch večerů. Takže pro mě je to vždycky mnohem důslednější a zamyšlenější na tom, co se nehrálo, co by se rád mohlo, jakým způsobem to vlastně proložit do té sezony, kdy je to nejvhodnější a zdali na to i slyší dramaturg nebo ředitelka Státní filharmonie Košice, tak, aby jsme se navzájem potkali, takže aby to s těma myšlenkama, co by jsme rádi, nebo co bych já rád s filharmonií zahrál a co si myslím, že by filharmonie už hrát mohla nebo měla. Takže tady jsem taky vlastně i trošku poradní orgán v rámci té mé funkce a je to vždycky, myslím, pro dirigenta jakoby radostná práce, protože najednou zjistíte, že jsou tituly, které třeba ještě nezazněly v Košicích a přišel ten správný čas a vlastně já přijdu s určitým návrhem a je vyslyšeno, takže to je největší štěstí pak. Vytváření dramaturgie celé sezony, ono to není jenom jednoho koncertu, je samozřejmě mnohem náročnější, než pak si vymyslet nebo nějakým způsobem jeden koncert si uvědomit, ale v tomto případě vlastně spolupráce s paní ředitelkou byla báječná, protože my jsme jako hledali určité tituly, určitý směr, kam by filharmonie měla směřovat, nebo jakým způsobem jsme hledali cestu a myslím, že jsme se velice rychle shodli a vlastně na tomto schodku jsme se potom dál vyvíjeli tam, kam by já si představoval, kam by filharmonie, nebo co by filharmonie mohla zahrát, nebo co ještě tady taky nezaznělo v Košicích. A hledali jsme průsečíky a nakonec jsme se tak hezky jako našli, že jsme každý program, který dělám já, nebo který já diriguji, nebylo nic, co bych nechtěl, nebo naopak, co bych přivítal. A v tomto případě to byl vždycky program, který mě velice upoutal a vlastně jsem byl i rád za to, že jsem se mohl seznámit ze slovenskou tvorbou, takže byl to takový mix všeho, co si myslím, že za mě je dobré. Já jsem rád, že jsme se dotkli nejenom toho klasického repertoáru, ale že postupně objevujeme i jakoby skladatelé 20. století, ne-li 21. století. A člověk trošku musí přihlížet i na jakoby region, na publikum, které je na něco zvyklé a tak pomalinku jakoby přidávat a ukazovat něco nového taky. A myslím si, že v tomto směru filharmonie má tu dramaturgii krásně rozprostřenou a ta paleta těch skladeb, těch skladatelů je tak široká, že nabízí vlastně všechno, co by správný a takto renomovaný orchestr měl nabídnout. Takže co já bych chtěl s filharmonií dotáhnout je, že už se nám to jako děje, že vlastně díky i mým splněným přáním, který se právě dějí, tak zase poznat repertoár, který třeba ještě filharmonie taky nepoznala nebo neměla možnost poznat a nebo vůbec nepoznala ani toho skladatele. Ale v tomto případě je to moje vize přinést něco nového, něco zajímavého a něco, co obzvláštní i tu dramaturgii právě zde v Košicích. Já myslím, že se bere na publikum nebo na posluchače velký ohled, ale samozřejmě musí člověk taky trošku vychovávat nebo nějakým způsobem přinášet něco nového, jak už jsem zmínil. A já bych ani neřekl, že publikum české nebo slovenské, že nějak odlišné, že když je ta hudba kvalitní, ať je to cokoliv, a je to něco nového, tak většinou jsem až překvapen, jak publikum přijímá některé skladby, některé skladatele, kteří jsou jako noví pro posluchače, a to mě vždycky jako utkví v tom, že mi to potvrdí tu myšlenku, že je to důvod, proč právě objevovat i něco nového pro publikum.

0: Tomáš Brauner začal svou profesionální cestu na státní konzervatoři v Praze jako student hry na hoboj a následně na hudební fakultě Akademie múzických umění, kde absolvoval obor dirigování. Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. V jeho životopise najdeme nejen ceny z mezinárodních soutěží, ale také spolupráce s předními světovými orchestry. Byl šéf-dirigentem Plzeňské filharmonie, Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů i hlavním hostujícím dirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze. Je těžké se s hráči sehrát?
1: Tak ono se tak jako všeobecně říká, že orchestr pozná dirigenta tak za 5-10 minut. Myslím si, že to oboustranně, že dirigent pozná ten orchestr taky těch 5-10 minut. Já úplně tuhle myšlenku jako nemám rád, protože přece jenom jsme jenom lidi a taky ten zkouškový proces se nějak vyvíjí a jako hledáme si k sobě cestu, když se neznáme. On je něco jiného, když se ten orchestr s tím dirigentem zná, tak samozřejmě už ten vztah je jiný a ví, jak se pracuje a nějakým způsobem na to reagují. Ale když jako k nějakému orchestru dirigent přijde poprvé, tak samozřejmě je to takové to drobné oťukávání, dirigent zjišťuje, nebo já zjišťuji, co, kde, jako slabší místa, silnější místa, ale většinou, když za sebe, když si myslím, že když vám jde o to jedno jediný a to je prostě dělat to správně a dobře a nějakým způsobem si ten orchestr podchytíte a jako on vám důvěřuje, tak to je to nejdůležitější pro tu práci samotnou. A řekl bych, že když to myslíte s tím nejčistým srdcem a s tou připraveností té skladby a přesvědčíte ten orchestr, že tato cesta je třeba ta nejlepší nebo v tu chvíli ta nejlepší, tak myslím si, že žádný orchestr nejde proti vám nebo proti dirigentovi a neříkají. On totiž na druhou stranu taky ten orchestr přináší něco svého a vlastně vám nabízí i jako určité alternativy, určité možnosti a to pak už záleží na každém dirigentovi, jestli to dokáže přijmout a pokud to dokáže přijmout, jestli to zpracuje v rámci té vlastní koncepce. A v tom je ten dialog najednou, v tom probíhá něco, co je to krásný, protože najednou se navzájem nějakým způsobem ovlivňujete a samozřejmě ten dirigent by furt měl přijít a měl by přinést nějakou svoji představu, kterou vtiskne do toho orchestru natolik, aby ten orchestr vám důvěřoval a šel za váma. Takže to je know-how celého mnohdy procesu zkoušení a koncertu.
0: Díky tomu, že Tomáš Brauner spolupracuje s orchestry napříč Evropou, často cestuje. Není pro něj tento životní styl náročný?
1: Já jsem to nedávno říkal doma, když jsem se vrátil po několika týdnech domů, tak jsem ten svůj kufr už úplně nenáviděl, když jsem ho otevřel a vlastně já ty věci přebaloval a vlastně je to takový úděl, je to součástí naší profese, ale samozřejmě ta logistika mnohdy kam se kdy jak kam dostat a zdali něco letí, zda jede vlak, zda lítá letadlo tam či onama, kde přesednu, tak mnohdy je to opravdu jako dost náročný. Ale já si jako nestěžuju, jenom není to vždycky úplně ideální, jak by si člověk jako představoval, ale na druhou stranu to pak nikoho v tom sále nezajímá, takže je to součást naší profese, jako mnoho jiných profesí má jakoby součást něčeho, že musí cestovat a tak dále, takže nestěžuju si na to, ale někdy opravdu je to jako tuška a data a přesně hodiny, jak, kdy, kam se dostat a nedej bože, kdyby to mělo zpoždění nebo kdyby to naletělo, tak to jsou pak jako nervy na pochodu, ale já musím zaklepat, že se mi zatím takováto situace nestala. I když do Košic se mi to jednou stalo, protože zrovna jsem letěl z Prahy a letěl jsem v neděli, takže žádný problém jako den před zkouškou a letěl jsem dopoledne, což jsem měl být v Košicích v jednu hodinu a zrovna mi zrušili let v Praze a nakonec jsem se dostal v jednu hodinu, ale o půlnoci, takže jsem na letišti strávil nějakých 14 hodin nebo 16, na let, který trvá poměrně krátce jednu hodinu. Tak to byla taková jako zkušenost, kdy jsem fakt přemýšlel, jestli náhodou není lepší jet vlakem do Bratislavy anebo do Vídně, nebo nějak jako se přesednout a tak dále. Takže to pro mě bylo najednou takový, jestli mám strávit 6 hodin na letišti a čekat na další let a tak dále. To tak někdy se prostě stane.

0: Posloucháte český magazín, který dnes nabízí tři inspirativní rozhovory. Dalším mužem, kterého jsem vyspovídala po jeho přednášce v Košicích, je Ivan Brezina. Dobrodruh a novinář, podle kterého je cestování jednou z možností, jak poznat sám sebe a naučit se vystupovat ze své komfortní zóny. Co na překračování hranic baví nejvíce jeho?
1: Já jsem asi odevždycky chtěl všechno poznat, jo? A když říkám všechno, tak myslím úplně všechno. Od cestování přes knížky, přes spoustu piva, přes spoustu žen a všechno jsem jako chtěl v tom životě poznat. A to cestování je takový způsob, jak poznat ten svět hrozně dobře. Protože když někam vyjedete, tak zjistíte, že to, co jste si myslela, že je váš domov, je vlastně strašně jednoduchá věc a že všechno kolem je neskutečně složité a zajímavé a pestré. A ten váš domov vám někdy začne připadat až takový šedivý a nezajímavý. Tuhle fázi pochopitelně potom překonáte, zjistíte, že ten domov je vlastně krásný, ale bez toho, že byste zažila to cestování, tak byste ten domov nedokázala ocenit. Takže úplně jednoduše cestuju proto, abych si víc vážil toho místa, kde žiju. Já mám výhodu v tom, že můžu pracovat odkudkoliv. Takže já se seberu, vezmu si notebook a odletím třeba do Íránu nebo do Thajska a tam odsud můžu pracovat. To je zásadní výhoda mého povolání a můžu vlastně to udělat kdykoliv mě napadne. A dneska už to můžu udělat úplně kdykoliv, protože moje děti už nejsou děti, už to jsou dospělí lidé, takže už mě nepotřebují, takže jsem pánem svého času. Upřímně řečeno, zase celý rok neustále by člověka nebavilo cestovat. Toho by se asi nabažil. A já se velmi rád vracím domů a velmi rád jsem ve svém domě v Krkonoší, kde mám knížky a krb a víno a takový různý drobný životní radosti. Takže já vlastně cestuju jenom v tu chvíli, kdy cítím, že už musím vypadnout z toho domova. Najednou mě začne doma něco mrzet, uvědomím si, že mě to tam nudí a pak se ve mně probudí taková velká touha, protože pro mě je to cestování hodně spojeno s tím, že si o těch zemích čtu si o jejich historii, čtu si o příbězích, které se tam staly a vždycky se ve mně probudí taková touha to, o čem jsem si přečetl, tak vidět na vlastní oči. Ono to je samozřejmě taková mentální past, protože vy si něco vysníte a pak tam přijdete a je to tam úplně jiné, než si myslíte, že to tam bude. To je takový překvapení, proto mám to cestování taky tak rád. Takže najednou vám něco řekne, zabal se a vypadni, už na tom gauči ležíš moc dlouho. Já jsem byl od malička zvídavý, možná to je tím, že jsem vyrůstal v rodině, kde mi rodiče od malička říkali, hele, ještě se podívej na tohle a přečti si tuhle knížku a tamhle tě vezmeme a tohle ti ukážeme. Takže možná je to naučené. A nebo je to geneticky dáno. To je to, jak se vlastně biologové a antropologové hádají, jaká část nás je zděděná a jaká část je ta kultura. Co jsou ty geny a co nás někdo naučil. Takže to je nekonečná otázka, na kterou vlastně neznám odpověď. Ale rozhodně teda znám spoustu lidí, kteří tuto schopnost nemají a já jim vždycky říkám, pojď se mnou někam, podívej se, tamhle tě vezmu a tohle. A oni říkají, já jdu do hospody, já ti na to kašlu, já si pustím hokej, odevřu si pivo a nějaký svět mě vůbec nezajímá.

0: Objevování nových zemí je dnes populární koníček. Avšak asi jako s každým hobby, není to pro každého. Balení kufru nebo batohu, plánování trasy, ubytování, hledání vhodné restaurace nebo služeb může vyčerpávat. Své o tom ví také i ostřílený dobrodruh jako Ivan Brezina. Jak to vyřešil?
1: Já jsem vlastně po nějaké docela dlouhé době cestování si začal uvědomovat, že už mě to přestává naplňovat, protože když vidíte 158. chrám a 164. pláž a tohle město a tuhle zemi a tohle, tak najednou se z toho stane rutina. A já jsem tam začal hledat nějaký další přesah. A ten přesah jsem si uvědomil, že je právě v tom, že se začnu zajímat o to, co to cestování s lidmi dělá vnitřně. Já o tom teď dokonce píšu na antropologii disertační práci Pozemní cesta do Indie, což je taková věc, která nám ten svět jako hodně otevřela. Sedli jsme do návazné sítě autobusů a vlaků a jeli jsme z Prahy až do, skoro do Austrálie, vlastně do Indonésie. Na té cestě jsme byli rok, ta cesta nám převrátila životy úplně na ruby, otevřela nás prostě různým pohledům na svět a tak dále. A mě tenhle fenomén, co to cestování s lidma a se mnou dělá, začal zajímat, protože to je jakási další vrstva reality, jakési další poznání, kterou vám ty cesty otevřou. A přijde mi to, že je to vlastně nekonečný. V tomhle se můžu babrat sám v sobě až do konce života. Já třeba žiju 40 let s manželkou, která má stejný koníček a nás to cestování obrovsky spojilo, proto asi spolu ještě stále jsme, protože nám to neustále jako otevírá nějaké společné prožitky, takže my velmi často cestujeme spolu. Velmi rád cestuji s kamarády, protože si povídáme, řešíme svět, takzvaně jak ty chlapi si sednou u piva, tak my to řešíme ve vlaku, povídáme si, co se nám kde stalo, stěžujeme si na ty naše ženský a na všechno. Takže to je jako druh psychohygieny cestovat s kamarádem, ale naprosto stejně přínosné je, to jsem si uvědomil i v tom Himalaji, strávit nějaký čas sám se sebou. Protože my se vlastně sami sebe často neznáme. Nejsme schopní se podívat na sebe s nějakým odstupem. Nejsme schopní si uvědomit, kde jsme udělali jakou chybu a co se nám naopak povedlo. A takovýhle bilancování na té cestě, když je člověk sám v těch horách, tak se mu nutně otevře, pokud jenom trochu to dovolí tomu vlastnímu mozku, aby jako přežvíkal, co je uvnitř. Já se někdy seberu a odskočím si do Rumunských hor na týden, pak je ten návrat velmi jednoduchý, vlastně doma se nic nestalo. Ale už se mi taky stalo, že jsem byl na jedné cestě vlastně rok a potom je ten návrat velmi, velmi složitý, protože doma se řada věcí změnila, ale především se člověk na takhle dlouhé cestě úplně odpojí od té české nebo slovenské reality, od toho běžného každodenního života, od toho, že musím zaplatit nějaký složenky, že musím ráno jít do práce, že prostě musím nakoupit a od toho běžného provozu se úplně odpojíte. A co je ještě horší, že vy si vlastně, no mně se to aspoň stalo, že jsem přestal chápat, za čím se tady ty lidi sakra ženou a co to tady řešejí. Oni v hospodě nadávají na svět, říkají, jak se mají špatně, ale já mám přece po té cestě do Bangladéše nebo Pákistánu nebo já nevím kam, já jsem tam viděl, že všude na světě, takřka všude, se mají ty lidi mnohem hůř než my. My se máme nejlíp pomalu na celé planetě a máme se nejlíp v dějinách, co se kdy lidi měli. A ty lidi tady pořád nadávají. Já vždycky jsem z toho opět znovu a znovu překvapen, proč se tady tak na všechno nadává. Protože kdyby se někdo zvedl a odjel si tamhle prostě do Iránu nebo do Tureckých hor nebo do Pákistánu, tak by věděl, že se máme úplně skvěle. Já ty lidi nechápu, čím dál míně chápu. Jako. Pro mě cestovatel je Hanzelka se Zikmundem v takových těch tropických přilbách a v těch šortkách, který jeli na druhý konec planety a bojovali s divokými domorodci a prali se zdravou zvěří a tak dále. A to jsou pro mě cestovatele. Ale já sám o sobě, kdybych měl říct, že jsem cestovatel, no ano, cestuju, ale za cestovatele nevím, jestli se můžu označovat. Ale na druhou stranu, za cestovatele se dneska prohlašují lidi, kteří sednou do letadla, odletějí do Thajska, tam se jde na pláži drink a pak se vrátí a řeknou, já jsem cestovatel. Takže podle mě to slovo cestovatel vlastně nemá žádný obsah. Jo. Může toho naplnit čímkoliv. A znova zdůrazňuju, já sám bych se dneska možná zdráhal mluvit o sobě jako o cestovateli, protože ty moje cestovatelské vzory, jako byl třeba Richard Halliburton, tak to byli skuteční cestovatelé s velkým C. Ty ještě žili v době, kdy neexistoval internet, neexistovala GPS, neexistovaly platební karty a ty ještě zažívali velké věci. My dneska ty věci, které zažívali, oni už zažít nemůžeme.

0: Posloucháte český magazín, který dnes nabízí tři inspirativní rozhovory. Povídali jsme si se stálým hostujícím dirigentem Státní filharmonie Košice Tomášem Braunerem a dobrodruhem a novinářem Ivanem Brezinou. Nyní vás pozveme do Slovenské národní galerie v Bratislavě, kde až do 6. září můžete navštívit výstavu umělců Jiřího Koláře a Ladislava Nováka s názvem Pocta mouchám, pavoukům, rybám, myším a psům. Co na ní uvidíme, to vám prozradí kurátor Martin Dostal.
1: Každá výstava by měla mít nějaký zajímavý název nebo atraktivní název, název, který chytne. Já to mám rád u výstav, když jsou ty názvy malinko překvapivý, možná nečekaný. A tady ten název pochází z jedné básně, nebo respektive je to titul jedné z básní Jiřího Koláře. Ta báseň je jednak hezká a samozřejmě se mi hodně líbil ten název, takže je to název Kolářovy básně. Výstava představuje jednak vizuální tvorbu dvou umělců, českých nebo vlastně československých umělců, a to jednak Jiřího Koláře a Ladislava Nováka. Ale vedle té vizuální tvorby, které se oba dva věnovali, dejme tomu někdy od 60. let 20. století až do jejich smrti, Kolář zemřel v roce 2002, Ladislav Novák v roce 1999, tak jsme chtěli připomenout i to, že byli básníky, kteří svoji uměleckou tvorbu začali jako básníci. Jiří Kolář ve 40. letech jako člen skupiny 42, Ladislav Novák také zhruba od té poloviny 40. let. A chtěli jsme, aby ty básně obou dvou zde byly přítomny, byly součástí výstavy, takže na středovém panelu jsou několik básní Jiřího Koláře, na tom druhém středovém panelu jsou zase několik básní Ladislava Nováka. A ty básně jsme instalovali tak, aby byly vlastně součástí té výstavy, aby se staly vlastně vizuálními artefaktami a aby tady to prolínání mezi básněmi a vizuální tvorbou bylo jaksi naprosto přirozené, aby to splývalo v jeden velký celek. Ona ostatně, ta básnická zkušenost, ta slovesná zkušenost začala u obou dvou přerůstat v jakési experimenty s textem, experimenty s písmeny, experimenty se slovy. Ty experimenty vedly k něčemu, čemu v současné době říkáme, a už tenkrát tomu takhle říkali, vizuální poezie, kde tedy je přesně to napomezí mezi tím slovesným a tím artefaktem, tím výtvarným artefaktem. A o to vlastně potom oba dva se nějakým způsobem odpíchli k té vlastní vizuální tvorbě. Ale vlastně ta poezie prolíná i tou vizuální tvorbou jako takovou. Takže tato výstava představuje oba dva vlastně všech těch třech polohách, to znamená v čistě si básnické poloze, té vizuální poloze, a i tady máme několik těch příkladů té vizuální poezie, to znamená toho přechodového média mezi poezií, mezi slovama a mezi artefaktama. Tato výstava byla sestavená víceméně ze tří sbírek. Pracoval jsem na ní nejenom já, ale samozřejmě i druhý kurátor, kterým je umělec Vladimír Kordoš, který měl speciálně k Ladislavovi Novákovi velmi blízký vztah. Potvrzuje vlastně i tu československou pozici. A i ta výstava je vlastně tak jakoby československy sestavená, protože je jednak ze sbírky Jana Kukala, to znamená českého slavného Davis Cupového tenisty, který žije dlouhodobě v Bratislavě a je velmi významným sběratelem. Pak je sestavená ze sbírky Kolet, to je sbírka, která je na zámku Jirny a patří manželům Lettenmeyerovým, je to největší sbírka soukromého umění, troufám si říct, nejenom v Čechách, ale v podstatě asi ve střední Evropě. A výstava pak byla doplněna ještě ze sbírky pana doktora Dvořáčka, speciálně díla Nováka. Doktor Dvořáček byl přítelem i lékařem Ladislava Nováka a má k němu velmi dlouholetý, nebo měl k němu velmi dlouholetý vztah. Několik málo prací je pak tady zapůjčeno i ze sbírky již změněného umělce Vladimíra Kordoše. To znamená, setkáváme se zde se všemi těmi různými typy koláží, muchláží, froasáží a tak dále. Jsou tady i plastické práce, speciálně od Jiřího Koláře, a doplňuje je vlastně i ukázky té poezie, a to jak vizuální poezie, tak samozřejmě i té poezie jako takové. Takže myslím si, že divák tady získá poměrně ucelený přehled o tvorbě těchto umělců. Jiří Kolář tady má třeba i raritní práci z konce 30. let, kdy je tady vlastně namalovaný obraz, který není jenom obrazem, je tam vlastně taková plastická složka toho obrazu, a je to portrét jeho ženy, jeho budoucí ženy Běly, která samozřejmě vedle Koláře se také stala vlastně velmi významnou evropskou nebo světovou umělkyní.

0: Zajímavostí je, že společná výstava Jiřího Koláře a Ladislava Nováka se do Slovenské národní galerie vrací po téměř 30 letech. Poprvé se totiž uskutečnila v roce 1997. Proč se kurátor Martin Dostal rozhodl, že umělce obrazně vrátí takzvaně na místo činu?
1: Já myslím, že je dobré, když galerie asi před 29 lety tuto výstavu poprvé udělala, nebo udělala výstavu Jiřího Koláře a Ladislava Nováka, tak není špatné se po určité době k tomu vrátit, protože téměř 30 let, to je 1,5 generace. To znamená, že už ti, kterým je třeba 20, 30 let, tak samozřejmě v době té výstavy nebyli většinou ani na světě, nebo byli v mateřské školce. Takže myslím, že je dobré se k některým umělcům vracet a upozorňovat i na to, že vlastně ten kontext je vlastně československý, protože Jiří Kolář i Ladislav Novák se považovali za Čechoslováky, československé umělce. Ostatně Ladislav Novák žil v Třebíči, což je tak na poloviční cestě mezi Prahou a Bratislavou. Měl blízký vztah k Brnu a to znamená i k tomu Slovensku. Jiří Kolář v podstatě byl jeden z těch, který razil pojem střední Evropa. To i v době, kdy pak už žil emigraci ve Francii v 80. letech a dostal i francouzské státní občanství, tak vlastně pro ně byla ta střední Evropa důležitý pojem, jak geografický, tak mentální, tak kulturní. A myslím si, že je dobré vlastně ukazovat tyto umělce z toho středoevropského prostoru, ať už to čeští, slovenští, maďarští, polští, němečtí, rakouští. Myslím si, že to je důležité, co vytváří vlastně náš kulturní kontext, ať chceme nebo nechceme. Popravdě řečeno vlastně oba dva autoři vlastně nejsou klasičtí vizuální umělci. Došli k vizuální tvorbě přes poezii. Tvorba básní byla jim vlastní, byla jejich východiskem a dlouho byli oba dva básníci. Jiří Kolář byl vlastně velmi významný český básník už v těch 40. letech, Ladislav Novák rovněž. A v průběhu 50. let začali experimentovat s těma básněmi ve smyslu vizuální poezie. Bylo to tenkrát ve vzduchu. Vizuální poezií pracoval i Václav Havel. Ještě předtím, než začal psát své divadelní hry v 60. letech. Takže to rozbití té klasické básně, klasického uspořádání do nějakých veršů, rozbití je na jednotlivá slova, někdy až písmena, určité seskupování, které vlastně možná má někde předobraz ve slavném německé básníkovi Christianu Morgensternovi, tak tato hra s těmi slovy vlastně začala vytvářet určité vizuální artefakty a myslím si, že od nich už pak byl ten krůček k tomu, že začali dělat jako skutečné vizuální artefakty, ale pracovali té intenci jednak samozřejmě velmi poučení surrealismem nebo těmi surrealistickými metodami. Ostatně i to rozbití toho básnického textu na ty jednotlivé fragmenty má v sobě něco surrealistického a jejich vizuální tvorba je vlastně vizuální tvorba svým způsobem básníků. To znamená, že oni tomu nepřistupovali z hlediska takové té základní materie, to znamená barva, světlo a tak dále, ale pracovali s obrazy, které se nějakým způsobem do sebe prolínají a vidíme v nich vlastně velký zájem o umění, velký přehled o umění a samozřejmě i tu jakoby tu básnickost, kde hlavně o ten svým způsobem vizuální efekt, který

nás vrací vlastně do toho hájenství umění i předešlých dob a kdy od těch obrazů se samozřejmě můžeme velmi rychle asi zpátky dostat k těm básním. Ty básně jsou mnohdy velmi zobrazivé, ty básně mnohdy vlastně pracují s takovými základními vlastně vizuálními pojmy a v tomto se to dílo vlastně prolíná a vytváří takovou tu základní jednotu poetického i vizuálního. Myslím si, že jak Jiří Kolář, tak Ladislav Novák vlastně dospěli k svému jasnému vizuálnímu podpisu, dalo by se říci, nebo jaksi k tomu, co se na umělcích obecně, nebo na moderních umělcích samozřejmě oceňuje, to znamená, dojdou-li k nějakému vlastnímu rukopisu. Slovo rukopis je v tomto případě hodně v úvozovkách, nicméně myslím si, že ta vizuální originalita každého je zcela zřetelná a jsou jaksi odlišné. Kolář více pracoval s artefakty vizuálními, ve smyslu toho, jako byly reprodukce těl, která nějakým způsobem, jak si s nimi pracoval, kombinoval je a tak dále a vytvářel z nich další artefakty. To koláž je u něho naprosto zásadní, to znamená něco, co zešlo z dadaismu a ze surrealismu. Ladislav Novák také pracoval kolážovitým způsobem, ale měl větší tendenci k té rukodělné práci, to znamená, když vytvářel ty mukláže, které pak zase z té v tom principu té svazické náhody vytvářel jakousi strukturu, kterou on pak dál dodělával. Takže Ladislav Novák je jaksi víc výtvarník, dalo by se říci, než Jiří Kolář, ale oba dva vlastně dospěli vlastně k naprosto nezastupitelným a zcela jasné, zřetelné vizuální identitě. Oba dva jsou umělci, kteří věřili v sílu umění. Je to tak modernistická generace, je to ta generace toho 20. století, kdy oba dva vlastně prošli tím 20. stoletím. Kolář se narodil v roce 14, Ladislav Novák v roce 25, znamená, že prošli první republikou, prošli by teda Kolář samozřejmě víc než Ladislav Novák, protože když končila první republika, tak bylo Ladislavovi Novákovi de facto 14 let, ale prošli i tím válečným obdobím a vlastně věřili tomu, že umění je jaksi tím nejvyšším posláním, dalo by se říci, toho člověka, tím, k čemu to lidstvo dospěje a chtěli být součástí toho umění. A zároveň byli i nejenom umělci, ale z toho díla je to zcela patrné, byli vlastně intelektuálové, to znamená, tam se propojoval tenhle ten pojem umělec-intelektuál v obou dvou případech, tím pádem i nějakým způsobem ve společenské aktivitě, protože nebyli to uzavření umělci, kteří by doma psali jenom básně, anebo si tvořili vizuální práce, ale byli i velmi společensky aktivní, propojovali ten umělecký svět a věřili, že umění je tady proto, aby nás posunulo jaksi na nějakou vyšší metu a vyšší hodnotu. Je to jaksi takový ten to poslední vzepětí toho modernismu, takový ten vrchol toho modernismu se vším všudy, jak z hlediska intelektuálního, tak nakonec i z hlediska těch praktických vizuálních výsledků. A v tom jsou oba dva jedineční.

0: Jak již bylo naznačeno, Jiří Kolář vstoupil na českou kulturní scénu nejprve jako oceňovaný básník. Postupně ale začal poezii proměňovat ve vizuální experiment a techniku koláže povýšil na mimořádně originální umělecký jazyk. Jeho tvorba dodnes fascinuje obrazotvorností i intelektuálním přesahem. Ladislav Novák zase patří k nejvýraznějším představitelům experimentální poezie a výtvarného umění ve středoevropském prostoru. Ve své tvorbě pracoval s náhodou, strukturou i chaosem. Například ve známých froasážích, tedy zmačkaných papírech, jejich tvary dál výrazně rozvíjel. S přiblížením jejich práce pomůže na výstavě i interaktivní část.
1: Výstava je samozřejmě otevřená pro všechny, ale tady se nám jaksi zdálo, že bychom měli i nějakým způsobem možná vysvětlit ty jednotlivé techniky, které oba dva používali, protože v tom jsou vlastně do jisté míry velmi jedineční. Takže je tady slovníček těch jednotlivých technik, těch technik je poměrně hodně, nemá cenu je takhle všechny vyjmenovávat. A když už tady je slovníček těch technik, tak mě napadlo, tak pojďme tam udělat i vlastně tu možnost, že si každý tu techniku, tu nebo onu, může vyzkoušet. Nebo napsat vizuální báseň například. Napsacím stroji, to je něco, co už je historický artefakt. A ta dílnička, se jako výstava, je vlastně přístupná pro každého. Chtěli jsme, aby ta dílna nebyla součástí nějakého ateliéru, kde lektorky dělají programy, ale aby to tady bylo přítomno těch celou dobu té výstavy a aby každý se najednou mohl sednout a zkusit si udělat vlastní nějakou roláž třeba, nebo koláž, nebo něco takového. Takže je to přístupný pro každého a myslím si, že napříč generacemi jsou jaksi lidé, kteří mají trošku vazbu na poezii, na romantismus, stále věří to, že umění má určitý význam bez ohledu na jakékoliv souvislosti, ať už politické, společenské, národnostní a tak dále. A že to umění je jaksi univerzální, je to univerzální jazyk, byť třeba se tady objevuje i poezie, která je samozřejmě vždycky bytostně svázaná s tím jazykem, ale ta otevřenost je právě dána i tou dílnou, kdy vlastně to umění vstupuje vlastně do toho života, což je, myslím, že ta základní modernistická premisa, aby umění nebylo odtržené od života a aby bylo součástí toho života. A tady tuhle tu modernistickou premisu tímhletím ateliérkem vlastně určitým způsobem připomínáme.

jsme u konce dnešního vydání českého magazínu, ve kterém jsme se seznámili se stálým hostujícím dirigentem Státní filharmonie Košice Tomášem Braunerem, dobrodruhem a novinářem Ivanem Březinou a prostřednictvím kurátora Martina Dostála se podívali také na novou výstavu Jiřího Koláře a Ladislava Nováka ve Slovenské národní galerii s názvem Pocta mouchám, pavoukům, rybám, myším a psům. Jsme rádi, že jste si udělali čas na poslech a věříme, že si nás naladíte i příště. Relaci pro vás připravila a od mikrofonu se s vámi loučí Lenka Samueli a mistr zvuku Michal Baláš. Vyrobila redakce národnostního vysílání Rádia Patria, studio STVR Košice v červnu roku 2026. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního večera. Barevný.